0: počasí. Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock. Melodický rock, to je Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Itálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Itálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Itálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Itálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A cena Itálie tě zavedla také na olomouckou radnici před pár dny. Osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
2: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou, na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Itálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje. Začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel. Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
2: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
1: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Plánovaná běžkařská aréna v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
1: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
0: Počasí.
3: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a dešť se objeví jen ojediněle.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Hana.
7: Okruh.
0: Skyrock.

0: ráno a díky, že s námi začínáte svůj den. Konečně je tu pátek a s ním i naše pravidelné kalendárium. Povíme si, kdo slaví nějaké to výročí nebo narozeniny a pozor, chybět nebude ani sváteční hymna pro Sáru a Štefana, tak rozhodně volme doprava, přejeme všem krásný pátek a jdeme slavit.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
3: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
4: Zatancuj si so mnou. Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bych chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrart?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je tu souhrn informací pro vás. Dnes je pátek 9. října. Skvělá zpráva pro malé cyklisty ve Šternberku. Místní dopravní hřiště se dočkalo nového zázemí. Druhá etapa jeho modernizace přinesla moderní učebnu, která dětem zpříjemní výuku bezpečnosti na silnicích.
3: Šumperk aktuálně.
2: Stromy v okolí Šumperka jsou v pořádku. Česká inspekce životního prostředí ověřila stav městských lesů u Šumperka kvůli obavám ze škůdců a poškození. Kontrola potvrdila, že stromy v péči podniku města jsou zdravé. Začínají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Jdete tak případnému zdržení na místě.
0: Sport.
2: Český hokejový útočník David Pastrňák se zásadním způsobem podílel v NHL v noci na dnešek na výhře Bostonu nad Utahem. Boston vyhrál 6-1, nový kapitán Bostonu dal 2 góly a na další 2 nahrál. David Pastrňák se stal první hvězdou utkání.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
5: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude. Dnes první polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru více mraků, oblačno a nebo zataženo, teploty 14 až 16. V sobotu máme mít zalito a pokropeno, většinou zataženo s občasným deštěm a nebo přehaňkami 15 stupňů Celsia. Neděle by mohla být bez deště, oblačno, místy polojasno a teploty 13 až 16.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
5: Blesková páteční doprava z Olomouce, z dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí nebo z D1 u Přerova, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci ubyli na Jeremiášce, připomínáme opravy vozovky, hotovo má být oficiálně teď v pondělí. Dopravní nehodu objíždíme na výjezdu po dálnici z Mohelnice na Olomouc, kousek před exitem Loštice. A také dnes pozor na silničáře, pracují na kraji D1 272. km za Říkovicemi ve směru na Ostravu. Na ranní cesty zdravíme všechny a hrajeme vaše oblíbené pecky.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Pěkné ráno. Děkujeme za vaši přízeň a skvělou společnost. Určitě víte, že hvězdy nám mohou napovědět, co nás dnes čeká a co nám v pátek půjde hezky od ruky. Máme tu dnešní horoskopy a s nimi energii pro všechna znamení zvěrokruhu. Zůstaňte s námi, vaše hvězdné tipy jsou tady.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, vlna úkolů před víkendem tak trochu kulminuje. Víci, když chcete, můžete dosáhnout čehokoliv. Blíženci, je čas mrknout se na rozdělané projekty. Raci, dneska budete tak trochu za tajnůstkáře. Lvi, vůči ostatním to bude chtít trochu víc empatie a méně kritiky. Pany, snažte se vybičovat k těm nejlepším výkonům. Váhy, rozhodně se nebojíte žádné nevšední výzvy. Štíři, nenechte se zviklat, věřte svým schopnostem. Střelci, svůj talent ukážete těm správným lidem. Kozorozi, máte jasný cíl a ten se blíží, pomalu, ale jistě. Vodnáři, dávejte pozor na to, co dělá vaše konkurence. A co my ryby, o některých věcech přemýšlíme 3 dny v kuse a většinou zbytečně.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
0: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
4: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pátek 9. října. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice nádraží Město, informuje server z dopravy.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
0: Sport.
1: Šéf přerovských hokejových Zubrů Tomáš Pluháček zareagoval na webu klubu na špatné výsledky. Po středeční prohře s Frýdkem Místkem 2-5 nevylučuje v týmu rázné změny. Omluvou pro fanoušky je vstup zdarma na sobotní mač se Slavií.
0: Počasí.
3: Počasí nezměníme, ale můžeme vás na něj připravit. A to jdeme dělat právě teď. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty kolem 15 stupňů Celsia, zpočátku polojasno anebo oblačno, později odpoledne a také k večeru oblačno anebo zataženo. V sobotu by mělo zapršet, čekáme občasný déšť nebo přehaňky, většinou zataženo, teploty kolem 15 stupňů Celsia. Nedělní teploty 13 až 16, ta neděle má být oblačná, místy polojasná.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady ranní jízda v Olomouci, v Prostějově, také v Přerově, teď se silnějším provozem, ale bez vážných nehod. Nejede to a nejede, asi nějaká porucha. Tohle si říká řidič porouchaného osobáku, pozor na něj na 277 km D1 u Přerova ve směru na Ostravu. A ve Zlíně budou dres, policejní manévry a také silný provoz odpoledne a večer kolem zdejšího fotbalového stadionu Letná. Zápas Zlína se Slavií začíná v 18 hodin.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock

0: Skyrock. Skyrock.
1: Pěkné ráno a díky, že s námi začínáte svůj den. Konečně je tu pátek a s ním i naše pravidelné kalendárium. Povíme si, kdo slaví nějaké to výročí nebo narozeniny a pozor, chybět nebude ani sváteční hymna pro Sáru a Štefana, tak rozhodně volme doprava, přejeme všem.
0: Skyrock kalendárium.
2: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tom též roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
3: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všecko to stačí.
2: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
4: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
5: Co je uvnitř?
6: Gratulace k svátku.

0: Skyrock kalendárium. Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Krásné ráno všem, jsme moc rádi, že nás posloucháte. V našem dnešním rozhovoru se podíváme do světa velkých divadelních úspěchů. Naším hostem bude skvělá Natálie Tichánková, se kterou probereme její pocity a dojmy z letošní ceny Thálie. Probereme také její další plány a projekty. Určitě poslouchejte dál, bude to moc příjemné povídání.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
4: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
3: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
4: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
3: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
4: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
3: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
4: To mám posoudit já, to
3: ano,
4: je hrozně
3: ano,
4: těžké.
3: Přesně,
4: to,
3: přesně.
4: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
3: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
4: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém. Nevěděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
3: A cena Thálie tě zavedla také na olomouckou radnici před pár dny. Osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
4: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
3: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
4: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
3: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
4: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Štern v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
10: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
12: Vychytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Baví nás bavit vás. I v pátek. Skyrock.
15: Nejlepší rockový výběr.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Dvě žirafy z Olomouce odjeli do Řecka. Zoo Olomouc poslala do zoo v Aténách dva mladé, dvouleté žirafí samce. Najdou tam nový domov. Zoo Olomouc dostala zprávu, že dorazili v pořádku a stanou se součástí tamního stáda.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Střílet se bude ve Vyškovském vojenském újezdu Březina a to znamená dopravní uzavírku na Prostějovsku. Cesta mezi obcemi Žárovice a Drahany na Prostějovsku přes újezd Březina bude kvůli ostrým střelbám v pondělí zavřená. Bude tu značená objížďka. Dnes začínají volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování. Jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Pivo Ostravar z Prahy. Po téměř 130 letech přestanou sládci pivovaru Ostravar v příštím roce vařit pivo v Ostravě. Jak píší Novinky.cz, jeho výroba se přesune na pražský Smíchov. A to kvůli poklesu spotřeby.
0: Sport.
3: České fotbalistky pokukují po mistrovství světa. Dnes zahájí semifinále baráže o postup na šampionát. Na úvod vyzvou v Pardubicích Skotsko a pokusí se vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Výkop zápasu je v 19 hodin.
0: Počasí.
4: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude. Dnes první polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru více mraků, oblačno anebo zataženo, teploty 14 až 16. V sobotu máme mít zalito a pokropeno, většinou zataženo s občasným deštěm anebo přehaňkami 15 stupňů Celsia. Neděle by mohla být bez deště, oblačno, místy polojasno a teploty 13 až 16.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Bouračky v Olomouci, ve Valmezu, také v Jevíčku. Víme, jak se jezdí tady. Hezký pátek. Na kraji Olomouce nehoda osobáku a nákladňáku na kruháči Lipenské ulice u Pežota. Další pomačkané plechy ve Valmezu na Vsetínské a ještě Svitavsko, Jevíčko. Tady je hromadná nehoda tří osobáků na Brněnské. Na páteční cesty zdravíme všecky a dál hrajeme vaše oblíbené pecky.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Hezké dopoledne. Děkujeme, že jste s námi i dnes. Pátek má své neopakovatelné kouzlo. Dva dny volna jsou doslova za rohem, práce jde tak nějak lépe od ruky a atmosféra je hned o něco lepší. Stačí dokončit poslední pracovní úkoly a hurá víkend. Zůstaňte naladěni, my se dál postaráme o tu nejlepší muziku nonstop. Skyrock. Skyrock.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

Ostravsko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Cisterna dnes zajišťuje pitnou vodu lidem v dolní části ulice Albertova v Olomouci, a to kvůli havárce na vodovodu. Tu včera večer zjistila hlídka strážníků a nahlásila vodárnám. Dnes se místo opravuje. Nezapomeňte, od 14 hodin dnes začínají komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
0: Sport.
2: První fotbalová liga se po téměř 3týdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
3: Počasí nezměníme, ale můžeme vás na něj připravit, a to jdeme dělat právě teď. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty kolem 15 stupňů Celsia, zpočátku polojasno anebo oblačno, později odpoledne a také k večeru oblačno anebo zataženo. V sobotu by mělo zapršet, čekáme občasný déšť nebo přehaňky, většinou zataženo, teploty kolem 15 stupňů Celsia. Nedělní teploty 13 až 16 a neděle má být oblačná, místy polojasná.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z Blanska, právě teď. Příjemné páteční dopoledne za volanty. V centru Olomouce silný provoz kvůli podzimní výstavě Flora, zdržení u tržnice, taky na Volkrovce. Podle vašich zpráv jsou kolony hlavně od Brněnské. Na kraji Olomouce se stále odklízí následky nehody na Lipenské, je to kruháč u Pežota. Nedaleko Olomouce nehoda dvou osobáků, Velký Týnec, Masarykova ulice, pozor na výjezdu na Hostkovice, a v Blansku narazil osobák do přenosného dopravního značení za muzeem na Sušilově ulici.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, co pro vás osobně znamená pocit být doma.
1: Tak na toto je pro mě absolutně jednoznačná odpověď. Být doma znamená přijet do Přerova, setkat se s rodinou, setkat se s přáteli,

0: a mít prostě klid a pohodu a je to jedno na kterém místě, ale v Přerově.
1: Co vás v běžném každodenním životě dokáže nejspolehlivěji rozesmát?
0: Tak člověk se musí umět zasmát, aby trošku se odreagoval. Já mám štěstí na skvělý kolegy a to jsem měl štěstí i v zaměstnání, kdy jsem dělal právě dřívější práci, ten zahraniční obchod. A mám štěstí i teďka na kolegy na radnici. Takže myslím si, že těch příležitostí se pobavit a zasmát tam občas máme, takže asi toto je ta příležitost se někdy zasmát.
1: Říká Petr Vrána. Děkujeme. Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Ahoj, krásný den a hezký pátek. Co dělat a kam vyrazit? V Olomouci pokračuje podzimní flora až do neděle. Přehlídka ovoce a zeleniny přímo na výstavišti. Podzimní farmářské trhy budou už zítra v Hranicích. Regionální produkty, farmářské dobroty, také rukodělné výrobky. Hranice Masarykovo náměstí zítra mezi 10. a 16. hodinou. Na jablečný den se těšíme. V Kroměříži bude na velkém náměstí také zítra. Kromě čerstvých jablek budou i mošty, jablečné koláče, záviny a marmelády, cymbálovka, loutkové divadlo pro děti. Tak to je jablečný den v Kroměříži zítra na velkém náměstí. V sobotu bude dýňobraní v Kožušanech v areálu, zatratí od 14 hodin. A na zámku Plumlov, aby těch víkendových typů nebylo málo, budeme mít v sobotu halloweenské podzimní slavnosti. Zábava pro malé i velké, strašidelná diskotéka i prohlídky strašidelného sklepení. To je sobotní zámek Plumlov a halloweenské podzimní slavnosti. Tohle vypadá naprosto skvěle.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
9: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
10: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
16: Skyrock.
17: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout další události dnešního dne. Velký cíl si dává fotbalová Sigma Olomouc. Chce vybudovat jednu z nejlepších mládežnických akademií v Evropě. Pomoci k tomu má i nově otevřené tréninkové zázemí v Olomouci Řepčíně. Klub chce, aby o olomoucké talenty měly zájem zahraniční týmy. Uvidíme, zda se mu to povede.
3: Olomouc aktuálně.
2: Audiovizuální hub vzniká v Olomouci na nádraží Olomouc město, kde sídlí minikino čekárna. Roste tu prostor pro sdílení audiovizuálních a filmových zkušeností, který bude rozvíjet gramotnost v oboru. Slavnostně se otevře 14. října. Dalov na Šternbersku je v novém. Skončila tu rozsáhlá rekonstrukce, při níž se podařilo obnovit kanalizaci, silnice i chodníky. Každodenní život místních tak bude o poznání pohodlnější a bezpečnější. Začínají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Jdete tak případnému zdržení na místě.
0: Sport.
2: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Představí se ve druhém kole turnaje ATP v Šanghaji. Na betonovém kurtu vyzve Srba Kecmanoviče. Duel má začít po 11:30.
0: Počasí.
4: Večer a v noci na Moravě něco málo napršelo a my víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno, bez deště a k tomu maximálně 11 až 15 stupňů. Velmi podobné teploty pak čekáme taky o víkendu, s tím, že v sobotu se občas vyskytnou přehánky, v neděli to bude spíš se sluníčkem. A bio zůstává na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Takže bychom se měli cítit dobře, žádné omezení, žádné zbytečné bolení hlavy.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci do neděle bude trochu víc šrumec kvůli podzimní flóře, hlavně si najít místo k zaparkování. A pokud jedete do Olomouce vlakem, pak se na výstaviště jednoduše dostanete tramvají. A ještě se podíváme na Blanensko, tady máme teď aktuálně hlášenou nehodu na silnici Šebrov Kateřina Olešná. Komunikace je teď dočasně neprůjezdná, jde o havárii osobáku, který narazil do stromu a na místě jsou i záchranáři. Tak tady opatrně. Tolik naše blesková doprava a my už jedeme dál.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana.
7: Okruh.
0: Skyrock.

0: 9. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhony 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
16: Skyrock.
17: Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
16: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Srážka vlaku s pracovním strojem, k té došlo v pátek dopoledne v Olomouci Černovíře. Nikdo se naštěstí nezranil, vlaky v místě teď jezdí po jedné koleji a cestující museli evakuovat hasiči.
2: Souprava ale nemůže pokračovat v jízdě, proto jsme museli evakuovat všechny cestující. Využili jsme našeho evakuačního autobusu a zajistili jsme ještě jeden z vozového parku dopravního podniku města Olomouce. Všechny osoby jsme přepravili na Olomoucké hlavní nádraží. Nyní je zásah v režii hasičů správy železnic.
1: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Dnes začínají volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování. Jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí. Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál vesměs slunečno, ale chladno. Maxima většinou nepřesáhnou 15 stupňů. Nejenom dnes, ale také o víkendu. A po ránu prý bude jenom 6 až 9 stupňů. Jinak na sobotu si nachystáme deštníky, protože čekáme přehánky, ale v neděli už zase bude spíš polojasno. A pokud vás to zajímá, tak délka slunečního svitu je v těchto říjnových dnech zhruba nějakých 10-11 hodin.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že bouračku máme na Olomoucku, na silnici Blatec-Grigov a havarovaný osobák dál řešíme na Blanensku, v úseku Šebrov-Kateřina-Olešná. Na místě jsou stále záchranáři. Jinak odstavené auto máme na dálnici D55, kousek od exitu na Hulín a policejní hlídku nám hlásíte na trase Hulín-Kroměříž. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, vyhnete se nehodám a taky pokutám.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný pátek. Zdravíme každou Sáru a každého Štefana a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
2: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
6: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
2: No, víš co, já toho mám. Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všecko to stačí.
1: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
3: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
4: Co je uvnitř?
5: Gratulace k svátku.

Česko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Rychlé, stručné, aktuální, to jsou zprávy, které posloucháte právě teď. Je tu první den komunálních voleb. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. A neseme hned jednu volební kuriozitu. Na volebním listu je 13 soupisek kandidátů, ale každá má jen jedno jméno. Takovou zajímavost mají voliči v obci Řídeč na Olomoucku. A proč? Zdejší vysoký počet samostatných kandidátních listin, na kterých je vždy jen jedno jméno, totiž odráží vleklé spory mezi zdejšími obyvateli, píše o tom ČTK. A nezapomeňte, spolu s komunálními volbami se ve třetině obvodů konají i volby senátní. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ještě zelenější bude Prostějov. Město chystá na listopad komunitní sázení stromů v biokoridoru Hloučela. Dobrovolníci zasadí novou zeleň na dvou místech, u Olomoucké ulice a nedaleko ulice pod Kostýřem. O zeleň se stará taky Kroměříž. Město nechá ošetřit v lokalitě Metkovy rybníky 56 stromů zarostlých jmelím. 48 dřevin podstoupí ozdravný řez a 8 nejvíce zasažených stromů čeká bezpečnostní pokácení.
0: Sport.
2: A mrkneme na led hokejové extraligy. Na ledě soupeře se dnes předvedou olomoučtí hokejoví Kohouti. Nyní jsou na posledním 14. místě tabulky a potřebují body. Uvidíme, zda je seženou v zápase 9. kola proti Vítkovicím. Hraje se dnes od 17.30.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, i nadále, většinou polojasno a na teploměru maximálně 11 až 15 stupňů. Místy taky trochu víc fouká, hlavně na horách. Jinak o tomto víkendu budou teploty podobné jako dneska. A zatím to vypadá tak, že v sobotu možná trochu zmoknem, v neděli se zase ukáže sluníčko. Takže ideální stav pro houbaře, protože rostou, rostou.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že tento týden máme v Olomouci omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova a ještě dneska je také uzavírka kvůli výkopům na ulici Dobnerova. Celkově máme ve městě silnější provoz kvůli podzimní flóře. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na dálnici v D35 Olomouc-Lipník, jak je sjezd u Olympie a nehoda se momentálně řeší na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín, je to ťukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana.
6: Okruh.
0: Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

Rádio Hana Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřílkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádí a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
2: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
2: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
2: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posoudit já, to
2: ano,
3: je hrozně
2: ano,
3: těžké.
2: Přesně,
3: to,
2: přesně.
3: To já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
2: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
2: A cena Thálie tě zavedla také na Olomouckou radnici před pár dny. Osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
3: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
2: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním galavečeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
2: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
3: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání podzimní zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci. Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Cisterna dnes zajišťuje pitnou vodu lidem v dolní části ulice Albertova v Olomouci, a to kvůli havárce na vodovodu. Tu včera večer zjistila hlídka strážníků a nahlásila vodárnám. Dnes se místo opravuje. Otevírají se volební místnosti a začínají komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
0: Sport.
2: První fotbalová liga se po téměř třítýdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
0: Počasí.
3: Večer a v noci na Moravě něco málo napršelo a my víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno, bez deště, a k tomu maximálně 11 až 15 stupňů. Velmi podobné teploty pak čekáme taky o víkendu, s tím, že v sobotu se občas vyskytnou přehánky, v neděli to bude spíš se sluníčkem. A bio zůstává na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Takže bychom se měli cítit dobře, žádné omezení, žádné zbytečné bolení hlavy.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme celkově silnější provoz kvůli podzimní flóře a s tím se počítá až do neděle. Jinak aktuálně policejní hlídka v Prostějově v ulici Za Olomouckou nebo v Hulíně na Holešovské. A pozor, bouračku máme hlášenou na D1, kousek od exitu právě na Hulín. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, s námi to dáte bez nehod a bez pokut.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit a na dnešek připadá Světový den pošty. Tak přejeme precizní doručování a co nejméně ztracených zásilek. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich rádiových vlnách máme přehled o tom, co hýbe regionálními weby a zpravodajstvím. Pojďme se na to mrknout. V ZOO Olomouc se až do 19. října nepodíváme na rozhlednu. A to z důvodu nového nátěru a údržby. Informuje o tom web Olomouc.cz. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, která před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Více se dozvíme na olomouckém reportu. Dýně, světýlka, strašidelná výzdoba, dětské tvoření i vůně dýňové polévky. Na to se můžeme těšit už 20. října v centru Přerova. Bude tady totiž tradiční dýňování. To píše na svých stránkách město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Stojan Interiér. To je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
10: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
0: Melodický rok.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout další události dnešního dne. Velký cíl si dává fotbalová Sigma Olomouc. Chce vybudovat jednu z nejlepších mládežnických akademií v Evropě. Pomoci k tomu má i nově otevřené tréninkové zázemí v Olomouci Řepčíně. Klub chce, aby o olomoucké talenty měly zájem zahraniční týmy. Uvidíme, zda se mu to povede.
3: Olomouc aktuálně.
2: Audiovizuální hub vzniká v Olomouci na nádraží Olomouc město, kde sídlí minikino čekárna. Roste tu prostor pro sdílení audiovizuálních a filmových zkušeností, který bude rozvíjet gramotnost v oboru. Slavnostně se otevře 14. října. Dalov na Šternbersku je v novém. Skončila tu rozsáhlá rekonstrukce, při níž se podařilo obnovit kanalizaci, silnice i chodníky. Každodenní život místních tak bude o poznání pohodlnější a bezpečnější. Začaly volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Předejdete tak případnému zdržení na místě.
0: Sport.
2: Vítězství pro elitního hráče prostějovského tenisového klubu Jakuba Menšíka zvládl duel druhého kola turnaje ATP v Šanghaji. Na betonovém kurtu vyzval Srba Kecmanoviče a porazil ho po setech 6-3 a 6-3 a jde dál.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude o víkendu. V sobotu očekáváme zataženou oblohu a taky občasný déšť nebo přeháňky. Meteorologové předpovídají až 10 mm srážek. Teploty by se nám měly vyšplhat k 16 stupňům. V neděli ráno mohou přijít mlhy, přes den nás pak čeká hlavně proměnlivá oblačnost. Spadnout může ojediněle i nějaká ta kapka. I v neděli se raději vybavíme mikinou, budeme mít do 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci lidi pomalu končí v práci, taky nám tady probíhá podzimní flóra, takže v některých ulicích se nám to trochu štosuje. Konkrétně s několika minutami zdržení počítáme v ulici Velkomoravská, Hodolanská, Pavlovická, 17. listopadu a taky na třídě Svobody a třídě Kosmonautů. Na odstavené havarované auto si dáme pozor na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Prostějov-Sever. Je tady uzavřený pravý jízdní pruh, projíždíme opatrně. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Kroměříž Východ a taky v Prostějově v ulici Vrahovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Hana. Okruh. Skyrock.

0: pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
2: Šéf přerovských hokejových Zubrů Tomáš Pluháček zareagoval na webu klubu na špatné výsledky. Po středeční prohře s Frýdkem Místkem 2-5 nevylučuje v týmu rázné změny. Omluvou pro fanoušky je vstup zdarma na sobotní mač se Slavií.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 13 minut. Pokud máte na páteční večer plány, raději si sebou vezměte jednu vrstvu oblečení navíc. V noci nám teploty spadnou až k 7 stupňům. Zítra se nám obloha zatáhne, občas zaprší, teplotní maxima se vyšplhají k 16 stupňům. Podobné počasí pak očekáváme i v neděli.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na kruháči u Globusu. Na sjezdu k obchodu je tady odstavené auto na Krajnici. Při průjezdu centrem taky počítáme se zdržením několik minut v ulicích Pavlovická, Dobrovského, Velkomoravská a na Třídě Svobody a Třídě Kosmonautů. Nohu z plynu dáme taky na Šumpersku na výjezdu z Libiny ve směru na Hrabišín. Srazily se tu dva osobáky, projet je ale možné. Bouračku máme taky v Přerově v ulici Komenského. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz
1: Rádio Hana.
0: Okruh.
1: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz

0: životní styl na Skyroku.
1: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Olomouc si v aktuálních volbách připsala jedno velmi zajímavé celorepublikové prvenství. Jako jediné město v celém Česku totiž otevřela volební místnost přímo v botanické zahradě. Odevzdat svůj hlas v prvním kole senátních a komunálních voleb tak lidé mohou v opravdu netradičním a krásném prostředí. Otevřely se volební místnosti a začaly komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
0: Sport.
2: První fotbalová liga se po téměř třítýdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, a to i v lese na houbách. Uplynulá sezóna plných košíků už nám pomalu končí. Podle mapy, kterou zveřejňují odborníci, už je vysoká pravděpodobnost růstu pouze na Liberecku, na severu Olomouckého kraje a taky na Frýdecko-Místecku. Jinde už je šance odejít s plným košíkem spíše nízká. Třeba se to ale zlepší po víkendu. Během něj by nám totiž mělo zapršet. V sobotu lokálně až 5 mm srážek, v neděli hlavně na horách 2.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na nefunkční semafor v ulici Velkomoravská a Švajcarova. Trochu se to tady kvůli tomu štosuje, očekáváme zpoždění přibližně na 5 minut. Na D1 máme dvě nehody, ve směru Polsko-Praha je to kousek za exitem Kojetín, v opačném směru tedy na Polsko je to kousek před exitem Mořice. V obou případech se zvýšenou opatrností projedeme. Připomínáme taky bouračku dvou osobáků v Přerově v ulici Komenského. I tady raději nohu z plynu. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: iRock kalendárium.
1: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tom též roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
2: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všecko to stačí.
1: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
3: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
4: Co je uvnitř?
5: Gratulace k svátku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
4: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
16: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí. Počasí.
2: Víme, jak bude. Sluníčko nám zítra vyjde 4 minuty po 7 hodině. Dny se nám pořád zkracují. Doba východu slunce je později a později, západ naopak mnohem dřív. Třeba zítra už budeme mít sluneční svit jen 11 hodin a 7 minut. Sobota nám přinese hodně mraků, lokálně i s občasným deštěm, teploty se vyšplhají k 16 stupňům. Pokud plánujeme výlet v horách, tam počítáme spíše se 7 až 11 stupni. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci teď jezdíme bez větších komplikací. Jen si dáme pozor na odstavené auto na Krajnici v ulici Pražská. Bouračku ale máme v Lipníku v ulici Hranická. Na silnici zůstalo odstavené havarované auto, projíždíme proto opatrně. Připomínáme taky bouračky na D1, které se momentálně vyšetřují. První ve směru Polsko-Praha, kousek za exitem Kojetín. V opačném směru tedy na Polsko, je to kousek před exitem Mořice. V obou případech se zvýšenou opatrností projedeme. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: pátek trávíte s námi. Díky za to. Možná vyrazíte tento víkend do divadla a my v této hodině přineseme taky rozhovor s Natálií Tichánkovou z Moravského divadla Olomouc, která vyhrála prestižní cenu Thálie. Počkejte si na to.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
12: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
13: Skyrock.

0: počasí. Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
2: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit a na dnešek připadá Světový den pošty. Tak přejeme precizní doručování a co nejméně ztracených zásilek. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritou.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich rádiových vlnách máme přehled o tom, co hýbe regionálními weby a zpravodajstvím. Pojďme se na to mrknout. V ZOO Olomouc se až do 19. října nepodíváme na rozhlednu. A to z důvodu nového nátěru a údržby. Informuje o tom web Olomouc.cz. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, která před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Více se dozvíme na olomouckém reportu. Dýně, světýlka, strašidelná výzdoba, dětské tvoření i vůně dýňové polévky. Na to se můžeme těšit už 20. října v centru Přerova. Bude tady totiž tradiční dýňování. To píše na svých stránkách město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
2: Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 9. říjen se Skyrokem. Kontroverzní postava světových dějin nás vede do roku 1967.
2: Byl zastřelen argentinský lékař a revolucionář Ernesto Che Guevara. Po seznámení se s kubánským revolucionářem Fidelem Castrem se připojil k jeho hnutí, účastnil se aktivně jeho bojů proti kubánskému diktátorovi Batistovi. Vynikal přitom až pro někoho bláznivou odvahou a tvrdostí.
1: Jen málo výrobků či značek se může pyšnit tím, že jejich jméno vstupuje do slovníku jako synonymum nějakého produktu. Již několik generací neřekne v České republice obyčejnému zámku jinak než FAPka. Označení pochází od společnosti FAP, jejíž historie začíná 9. října 1911 založením firmy Továrna na železné zboží Fáborský Šeda. Stejný den, ale v roce 1929 začíná historie další legendy, a to tuzemských motocyklů značky Java. Také patříte k těm, kteří pubertu strávili za řídítky Pioníra nebo Mustanga? 9. října 1929 ještě jednou a opět nezapomenutelně v podobě narozenin jedinečného Vladimíra Menšíka.
3: Byl to jeden z nejvýraznějších herců, bavičů a vypravěčů. Málo kdo o něm ví, že byl třeba také karikaturistou. Jak řekl Miloš Forman, spolu s Vlastou Burianem a Janem Verichem patří do svaté trojice.
4: Ten rejstřík u něj byl velice široký, od silně dramatických postav až po tu komediální část. On ovládl úplně všechno, dokonale, myslím si. A vedle toho hereckého musíme ještě ocenit jeho nesmírné schopnosti, přímo bych řekl geniální, ve vypravěctví.
1: Posledním velikánem dnešního kalendária v hudební sféře je John Lennon, narozený v roce 1940. Slavný brouk se kromě muziky prosazuje i jako malíř, herec, spisovatel a politický aktivista. I zítra vám přinášíme rockerské osudy, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním galavečeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obousměrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí. Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

I just don't wanna see, because I can't let her go, no.

na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 10. října na Skyroku. Brůzdání začneme u amerických rockerů Aerosmith v roce 1979. Tehdy odchází kytarista Joe Perry po nezhodách se svým toxickým dvojčetem, jak se jim tehdy říká, zpěvákem Stevenem Tylerem. V roce 1984 se naštěstí pro rockové fandy do kapely opět vrací. Rokem pokračujeme u zpěváka Davida Lee Rotha. První zpěvák proslulých Van Halen se poprvé rozkřikuje do světa v roce 1954. Hlas zní od roku 1953 i skotskému zpěvákovi a kytaristovi Midgey Urovi. Jeho jméno si spojíme s Thin Lizzy, Silk, Rich Kids, Visage a hlavně hitparádově úspěšnými Ultravox. Nakonec na filmové plátno za legendárním Supermanem. Hlavní roli v nejznámější jeho podobě z roku 1978 hraje Christopher Reeve. Šarmantní herec nás opouští 10. října 2004. Zítra opět rukujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.